0: ma o ema na no nya de se o cha
1: amen
0: mesi yesu de mu wo de anigye be wie afi
1: amen
0: abaya etwa ho ahia omu pro omu po wo de anigye be wie